0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Tuba! Moja tuba! Moja tuba! Pozor!

Keď Ježiš opustil Týrsky kraj, prišiel cez Sidon, zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja 10 mestia. Tu priviedli k nemu hluchého a zajakavého a prosili ho, aby položil ruku na neho. On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka. Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Efata, to jest, otvor sa. I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne. I prikázal im Ježiš, aby nikomu nehovorili, ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali. A náramne žasli hovoria,

0: uši i cholera. Milosrdný boh proklína dliskovec. Ale krosienka, krosienka tak vykne.
1: Dám ti ja krosienku. Vojna je vojna. Máš tu nejaký strom?
0: Derevo?
1: Keď sa ti bude na dereve lepšie vysieť, tak aj derevo postačí.
0: Derevo? V Liskovci? Tu nič nerostie. Tých paru derev, što máme, ne stojí za nič. Všetko popadalo, pohnilo. A što na konároch, to červy. A červíky v Liskovci veľký, jak hady. Ale v Krosienke, panuj vojaci, jabka jak dyni. A dyni taký, že ich troje chlopy v neunese.
1: No tak ťa trošku obesíme na dereve s červivým ovocím. Ty nám strategické plány meniť nebudeš. To by tak bolo, aby sa na jednom lakomom starostovi zvrtol výsledok vojny. Červíka k červíkom. Chopte sa ho.
0: Pomôž!

portrét majora vo výslužbe Jána Micišina pripravili zvukový majster Pavol Prelovský a autor Michal Hercek. Slovenský rozhlas, august 2026.

tak díváš. To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky. A kuchur jadu na hrášok malinký. Pozor, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa